to dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Pro všechny bezva lidi.
1: Pojďte si s námi užít den plný pohody a písniček.
0: Těší se na vás i skupina No Name.
2: Čaute, to je kapela
3: No Name.
2: Jednu věc si píšte, že v roku 2026 zahráme Konopiště. Vidíme se u vás.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Radio Český Blaník.

0: hokejistický optimista. Tak se vidíme a vykupujte lístky už teď.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

sezóna. Jenom Meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Bylo 6 krásné ráno, posloucháte rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. V tuhle chvíli nabídnu písničky první hodinky Českého rána. Bude tu Jaroslav Uhlíř.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
0: Bude tu také to, co si teď slékáte, tedy pyžamo a botox.
2: Chci být tvoje uplý pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání.
0: Nevím, ale za mě neskutečně chytlavá písnička. Fakt pěkná.
2: Teď máš svoje ruce plný mojich otěží, tak jo.
0: Dále to bude i Dalibor Janda.
3: Kde jsi?
0: Českých obrovská spousta, mezi nima a jedna slovenská, ale hrát vám budeme především české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Úterý s datem 26. května bude většinou jasné až polojasné. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů. Na jihovýchodě to místy může být i 33. Toliko počasí, přeje hezké ráno, za chvíli Hanka a první ranní zprávy.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek. To vychází na polovinu června. Účinný by pak mohl být už od ledna příštího roku. Hlavním záměrem je převést financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Poslanci si odsouhlasili přísnější pravidla pro ukrajinské uprchlíky. Změní se podmínky pro dočasnou ochranu, čerpání humanitární dávky i získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Pokud návrh podepíše prezident, začne platit od ledna příštího roku. Včelařský kroužek při základní škole Bobrová na Žďársku slaví 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou, jak říká jeho zakladatelka Ivana Řezničková.
1: Jsme vznikli tak jako spíš náhodou. Paní učitelka tady měla přírodovědný kroužek a přiletěli na zahradu rojvče. Tak se na mě jako na včelaře obrátila, jestli bych s tím něco neudělal, tak jsme ho sebrali ten roj a usadili do toho přírodovědného kroužku.
0: Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party a přibližně za dva týdny je čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají až 100 kilo. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku podlehli Norsku 1-4. Jediným střelcem českého týmu byl Jaroslav Chmelař. Porážka národnímu týmu zkomplikovala vyhlídky pro čtvrtfinále. Dnes musí v duelu s Kanadou uhrát víc bodů než Norové s Dánskem. Jinak se můžou rozloučit s druhým místem ve skupině. Tolik první dnešní zprávy a vám ještě jednou hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin 4,5 minuty posloucháte Český Blaník a s vámi je České ráno s Martinem Císařem a teď už taky s Karlem Gottem. Dám dělovou ránu.

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítíš mezi náma.

0: Posloucháte rádio Český Blaník za minutu 14:15. Přeji krásné dobré ráno a hodinku ubírám 14:07. Omlouvám se. Je 26. května, dnešní den je 146. dnem roku 2026 a svátek mají všichni Filipové, pánové, všechno nejlepší. A ještě tu mám nějaké oslavence. Je to český herec a syn Miroslava Donutila. Martin Donutil, 35. a 59. narozeniny má český herec Martin Zounar. A Martin ne, že skvěle hraje, ale umí hezky zpívat.
1: To je rozkošné, je hezké, jak se lidé nemění. Dívej se dál, jen pojď blíž.
2: A já jsem rád, že i přes to, co všechno mě v životě provázelo a čím jsem procházel, že jsem našel ten klid a že mě baví, divadlo funguje, natáčení, vztah, to už je občas štěknem, to je normální.
3: České ráno
4: na Českém Blaníku.
0: Věra Martinová, Malý dům nad skálou na Českém Blaníku a já přeji krásný dobrý den.

tuhle zlostí třesa se řekl, že mě slyšel v rozhlase a takže správnou víci ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kapli zaplakal, v prostěti jsem šrsa hrál i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem prst jsem musel dát roli Lorda Rolfa znát, než byl konečně byl spokojen můj pas ten suverén.

0: suverén, jako dřív. Luděk Nekuda, Plavci, Můj pes suverén. A to se hodí, protože za malou chvíli už budeme přát. Mám tady jedno jméno z toho psího kalendáře, které dnes slaví. Tak se na to pojďme podívat. Dnes 26. je to Bastien. Takže všechno nejlepší, už to vidím takhle po ránu. Tak Bastienku, pojď, máš tady plnou mističku. Dneska hovězí, rejžička, brokolička. No to si dáš. Tak bych se chtěl mít jako některý pes.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Pika, pika!
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v první patře OC Letňany.
7: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
9: Se špenátem.
10: Se zelím.
9: Se špenátem.
10: Se zelím.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
9: Více na prodejny Zeman.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Český blaník.
14: To je blaníček.

0: 6.33, to byla Markéta Muchová, za chvíli nabídnu třeba Elány anebo skupinu Olympic, taky jsem se narodil boss. Ovšem teď se podíváme na to, jak bude a taky jak je.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zdravím meteorologa Vojtěcha Umlaufa. Vojto, hezké ráno, jak je aktuálně v Česku?
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Je to jednoduché, obloha je zcela jasná. Nejčastěji máme teploty mezi 15 a 10 stupni Celsia. Na některých místech se ale ochladilo více, i na hodnoty kolem 8 stupňů, například v Orlických, Jizerských a Krušných horách. Bylo ale místy i chladněji, a to kolem 4 stupňů Celsia. No a vůbec není, že teploty klesly nepřekvapivě v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzlo, v Kvildě Perle například naměřili minus žádná celá 80 stupně Celsia.
0: Co počasí toho dnešního dne? Jaké bude?
2: Nadále bude slunečno a velmi teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 23 stupňů. Máme také vydanou výstrahu s nejnižším stupněm nebezpečí právě na vysoké teploty, které mohou překročit 31 stupňů, tam největší pravděpodobnost tohoto překročení v Praze a jim okolí a také na Plzeňsku a částečně i v Ústeckém kraji. A ještě panuje riziko vzniku a šíření požáru.
0: To říká meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, děkuju, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A já už posílám olympiky. Taky jsem se narodil boss. Taky jsem...

0: Skupina Elán, kde jsi a kde je ta výherní písnička?
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém dlaní.
0: A kdo jí zpívá? No jo, jo, jo, jo, dneska to tady zase přijde. Včera to byl Petr Kolář, výherní písnička. Okamžitě jste napsali na WhatsApp Českého dlaníku, číslo je 720 83 63 07 a hned k vám letěly dvě vstupenky na konopiště. Tento týden sobotu 27 let staršího brášky, tedy Rádia Blaník. A vy u toho ještě můžete být. Já držím palce, aby to klaplo, poslouchejte pozorně a po ruce mějte mobilní telefon, anebo telefon jako takový, abyste mohli okamžitě zavolat anebo poslat zprávu. My se na to těšíme, že zase někoho obdarujeme. Jaké písničky do celé, tedy do sedmé, za chvíli Jaroslav Uhlíř, ani k stáru nemám páru, anebo písnička, která se víc než hodí, má je Mája skvělá Hanka Zagorová. Já vám přeji hezké ráno s Českým blaníkem.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém blaníku.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Micháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portal.
6: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
7: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
6: na akci Letňany nejen dětem.
7: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
6: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
7: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
6: tombolu z dárky
7: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
6: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
7: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
8: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Český blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
11: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: srdce a Proč ta růže uvadá. Za mě hudební lahůdka. A já tu těch lahůdek budu mít. V té další hodince i Anna K.
1: Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel.
0: Žlutý pes.
2: Je to barva, kterou mám prostě rád. Modrá je dobrá, už je to tak.
0: Žlutý pes a písnička Modrá, o ní se dnes dozvíme o něco víc, protože je připravena v rámci písničky dne. A potom se vydáme na cestu s Tomášem Klusem a skupinou Kry.

0: 28 až 32, místy i 33 stupňů. Takže, pěkný pařák před námi.
1: Za volantem s českým Blaníkem.
0: A jak to vypadá na silnicích?
2: Na dálnici D4 na 56. kilometru směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním. Dejte pozor. Na dálnici D1 na 115. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto, narazilo do dopravního značení. Kolona se netvoří, ale buďte opatrní. A na trase od Svitav na Brno za Stvolovou havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp českého Blaníku je k dispozici. Stále stejné číslo, neměné 720 83 63 07. Šťastnou cestu, za chvíli Hanka a další zprávy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké ráno u dalších zpráv přeje Hanka Koterová. Poslanci budou znovu rozhodovat o snížení sociálních odvodů živnostníků zpětně na loňskou úroveň. Už jednou návrh schválili, Senát jim ho ale vrátil, proto musí hlasovat znovu. Je přitom prakticky jisté, že návrh projde a bude chybět už jen podpis prezidenta. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní a na některých místech už přišli zemědělci i o část úrody. Nejhorší situace je v jižních a východních Čechách. Podle meteorologů navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet. Počasí ale nahrává provozovatelům koupališť. Některá už zahájila provoz, jiná právě otevírají. Hygienici začali také s testováním vody v přírodních koupalištích. A na většině míst je výborná. Kde být na pozoru, ví mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamounová.
9: Pouze v Písníku Bakov nad Jezerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť.
8: Mapu sledovaných koupališť najdete na portálu koupacivody.cz. A jedna z největších sportovních staveb na světě dostala na pardubickém zastupitelstvu zelenou. Miliardář a majitel hokejového Dynama Petr Dědek může začít s výstavbou multifunkční hokejové haly, která pojme 22 tisíc diváků a vyjde na 12 miliard. Tolik zprávy, vám hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin 4 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. Já vám přeji krásné stávání a jedeme na sever. Tohle jsou Kabáti a já vám přeji krásný dobrý den. Je 26. května, je úterý.

0: spí.
1: Petr Zek a písnička První snídaně. Já tady mám ranní kávičku. Jo, jo, kávu já po ránu rád. Stejně tak jako písničku dne.
2: Písnička dne.
3: Na Českém blaníku.
1: 7:15 a to je ten správný čas dát si jí. Modrá je dobrá skupina Žlutý pes. Ondro, Ondro Hejmo, jak to sníje?
4: No tak modrá, samozřejmě modrá je dobrá a já jsem tehda inspirován už nevím čím přesně, chtěl napsat prostě písničku o modré barvě. To je takový klasický trik, to se dělává, kde kdo píše písničky o barvách. A já si vzpomínám, že jsem tehda seděl u stolu doma a celý rodině jsem říkal, prosím vás, a teď mi říkejte všechno, co je modrý. A oni říkali tohleto a tamhleto a džíny a tady to. A já jsem si prostě psal, seznam jsem si udělal, já nevím, 20 modrých věcí a z toho jsem to potom utesal. Třeba Šerifovi oči a já nevím, modrá knížka, to už jsem doplnil já samozřejmě. Takový ty věci, které jsou člověku nejdražší.

0: Za 4 minuty máme 7:30, tohle to byli Plavci a Evžen Lovežen. Hokej, hokej a zase hokej, je to tak, my Češi, Moravané a Slezané, prostě hokejem žijeme, no, včera to by bylo spíš tak jako na sprchu, pěkně studenou a trošku se z toho šoku probrat. Nicméně před 2 lety jsme se stali mistry světa v ledním hokeji. A pozor, česká hokejová reprezentace prohrála s Norskem v roce 2010 v Německu. A víte, jak to nakonec dopadlo? Získali jsme zlato, takže pozor, pozor, já bych ty naše kluky stejně ještě neodepisoval. Ono se může stát, Česko. Člověk, jak se říká, nikdy neví. Za chvíli tedy cesta hokejovým světem nás čeká i dnes, Kanada. No, uvidíme. Krištof a Tomáš Klus určitě za chvíli s touhle písničkou a jednu slovenskou přidá i Rišo Miller, Nahý. No, tak doufejme, že po tom zápase s tou Kanadou nebudeme nazvat. Nicméně já přeji krásné ráno, podíváme se na české, moravské, ale také slezské počasí a budeme si dál hrát české písničky, které máte rádi. Za 3 minuty, 7:30.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár. Váš spolehlivý partner na cestách.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.

0: A letí nám to letí za 7 minut, už máme 7:45.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A po telefonních linkách už letí informace o tom, jaké panuje v Česku počasí. Hlásí se Vojtěch Umlau. Hezké ráno, Vojto.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Je to jednoduché, obloha je zcela jasná. Nejčastěji máme teploty mezi 15 a 10 stupni Celsia. Na některých místech se ale ochladilo více, i na hodnoty kolem 8 stupňů, například v Orlických, Jizerských a Krušných horách. Bylo ale místy i chladněji, a to kolem 4 stupňů Celsia. No a vůbec není, že teploty klesly nepřekvapivě v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzlo, v Kvildě Perle například naměřili minus žádná celá 80 stupně Celsia.
0: A co dnešní den, jaký bude?
2: Nadále bude slunečno a velmi teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 23 stupňů. Máme také vydanou výstrahu s nejnižším stupněm nebezpečí právě na vysoké teploty, které mohou překročit 31 stupňů, tam největší pravděpodobnost tohoto překročení v Praze a jim okolí a také na Plzeňsku a částečně i v Ústeckém kraji. A ještě panuje riziko vzniku a šíření požáru.
0: Informace o počasí přidal meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, díky, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Naslyšenou.
0: A my si dál pojďme hrát české písničky, které máte rádi. Tu další přidává Petr Kotval.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: Za 5 minut 3 čtvrtě.

0: šťastné ranko. Tady je Petr Kotva, zdravím všechny ospalce. Přeju vám krásný den.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Český Blaník. Dobré ráno, máme minutu po 7:45. Možná si teď v tuhle chvíli říkáte, komu bychom dneska popřáli a nechali zahrát. Já koukám do kalendáře, dneska jsou to Filipové, tak to je docela dobrý tip třeba zahrát Filipům. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici, tak pište nebo nechávejte zprávy. My se budeme samozřejmě moc a moc těšit na to, komu budeme hrát nějakou hezkou českou anebo taky slovenskou písničku. Číslo stále stejné, 720 83 63 07. Teď mi tady to číslo pěkně připravila naše asistentka, tak ti, Katko, moc a moc děkuju. No a my samozřejmě budeme dál hrát české písničky, které máte rádi. Valda Matuška a Valdové vlastně zítra slaví svátek, tak Valdemaru už takhle dopředu všechno nej.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdos.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Dobré ráno, 8 hodina odbyla a před námi jsou písničky hodinky mezi 8 a 9. Bude tu Standa Hložek, Michal David, ale i skupina Harley. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná bude ta

0: WhatsApp, a to je číslo 720 83 63 07. Kdyby cokoliv, dejte vědět.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
1: Půjčovna a servis call. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministr zemědělství Martin Šebestyán osobně požádá Evropskou komisi o finanční pomoc kvůli jarním mrazům. V minulém týdnu už o peníze žádal dopisem. Ovocnáři odhadují, že mrazy způsobily škody až za 1,5 miliardy korun. Úroda podle nich bude o polovinu nižší, než je pětiletý průměr. Na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevilo přes 40 takových inzerátů. Převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu řeší se serverem celníci a prodejcům hrozí pokuta až 500 000 korun. Cestující v Praze musí od června počítat se změnami na Masarykově nádraží. Kvůli pokračující modernizaci tam vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou dočasně přestanou jezdit. Podrobnosti doplní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu.
4: A napojení na letiště chce Správa železnic dokončit do roku 2032. Někteří provozovatelé koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji zvýší ceny vstupného. Kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace rekreačních zařízení se lidé za osvěžení připlatí i několik desítek korun. Nejdražší bude koupání o letních prázdninách. To je ze zpráv pro dnešek ode mě všechno. Vám přeju krásný den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin 4,5 minuty, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin Císař a České ráno tady u nás. Za chvíli Harley a Svařák, Blaník 25, slunce dál svítí a dnes teda svítit skutečně bude až 33 stupňů. Tak si užijte už skoro letní den. Zblížení, to je Helena Vondráčková a já tedy Martin Císař vám vinčuji krásný dobrý den.

0: Blaník 25, Blaník 27 už tuhle sobotu na Konopišti a rozdáváme ještě vstupenky, tak pečlivě poslouchejte.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ahoj Česko, ahoj celý světe, 3x2tv.radioblaník.cz, tam si nás můžete naladit a v České republice v DAB+, a tady pro vás vysíláme celých 24 hodin česky a taky slovensky. Tentokrát to bude slovenská písnička Monika posílá pro Tomáše se zkazem Si pro mě ten nejlepší a doslova mi tančí srdci. Tak jo, Kristýnu posílám a to rád, tady máte a hrajeme podle vás.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
0: A za chvíli tady budou František a Honza Nedvědovi a Kroužek, anebo Děti ráje v podání Michala Davida. Tohle už je písnička na vaše přání a já vinčuji krásný dobrý den. Je 26. května a vy jste s Českým Blaníkem.

0: unavený.
1: Jo, ale ten hraje báječně, je to Český Blaník Rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Za chvíli Karel Zich nebo Maria Rotrova. A za chvíli se také podíváme na počasí, jaké je aktuálně v České republice a co nás čeká právě dnes. Má to být Pařák, skutečně jeden z nejteplejších dní tohoto roku, ten dnešní den, tedy 26. květen. Zdali to tak je, zeptám se za chvíli za vás. Přihlásí se meteorolog Vojtěch Umlouv. Já přeji hezké ráno a krásný celý den.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
6: Více na prodejny-zeman.cz.
9: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
11: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Stále posloucháte rádio Český Blaník, já vám přeji krásné dobré ráno a za chvíli to budou Mirája nebo taky Miroslav Žbirka. Teď se podíváme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vojtěch Umlouv se hlásí do vysílání. Vojto, hezké ráno, jak je po ránu v Česku?
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Je to jednoduché, obloha je zcela jasná. Nejčastěji máme teploty mezi 15 a 10 stupni Celsia. Na některých místech se ale ochladilo více, i na hodnoty kolem 8 stupňů, například v Orlických, Jizerských a Krušných horách. Bylo ale místy i chladněji. A to kolem 4 stupňů Celsia. No a vůbec není, že teploty klesly nepřekvapivě v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzlo. V Kvildě Perle například naměřili minus žádná celá 80 stupně Celsia.
0: Tolik aktuální počasí, které teď panuje v České republice, a jaký dnešek bude přes den?
2: Nadále bude slunečno a velmi teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 23 stupňů. Máme také vydanou výstrahu s nejnižším stupněm nebezpečí právě na vysoké teploty, které mohou překročit 31 stupňů, tam největší pravděpodobnost tohoto překročení v Praze a jim okolí a také na Plzeňsku a částečně i v Ústeckém kraji. A ještě panuje riziko vzniku a šíření požáru.
0: To říká Vojtěch Umlouv. Díky, mějte se.
2: Naslyšenou.
0: Tady jsou Miraj.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Miroslav Žbirka na Českém Blaníku, krásné dobré ráno, za 3 minuty už je 8:45. Teď pozvánka do Plzně, tamní divadlo Alfa totiž uvádí představení pro ty úplně nejmenší, dokonce pro 2leté děti. A podrobnosti nám prozradí tamní dramaturgině Petra Kosova.
1: Pro ty nejmenší děti to chce opravdu oslovit i specialistu na tuhle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustálé a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu, budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: Slavnostní premiéra se odehraje už tento pátek, tak pokud vyrazíte, ať je to pro vás a především pro vaše děti skutečně zážitek. Za chvíli činasky, Olga Lounová, Jsem optimista, anebo kapela Olympic, Snad jsem to zavinil já. Já tedy, Martin Císař, popřeji krásné ráno, zítra úderem 6. se těším na slyšenou a za chvíli už to bude v dámské společnosti. Těší se Veronika Rážová, mějte se skvěle.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
13: Český Blaník.

0: Michaela Linková, Stanislav Procházka mladší a jejich abeceda lásky na Českém Blaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 9. hodiny, tedy od další várky českých písniček, které máte rádi. Budou tu opět a Radiček. Nemáme to za Těšit se můžete i na Dalibora Jandu, který bude žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: A taky si dáme Michala Hruzu. Bude tu jeho bílá velryba. No a těšte se i na aktuální zprávy nebo na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak nelze přehlédnout to značné oteplení, které se dostalo i nad Českou republiku. Očekávejte, že dnes se pořádně ohřejeme. Naměříme místy až 32 stupňů Celsia. Pokud si říkáte, že se ochladíte na horách, tak za stolik ne, protože i tam bude 23 stupňů, což je poměrně dost. V noci se pak ochladí na 16 až 11 a celý den nám bude svítit sluníčko. Za chvíli slibované zprávy a brzy taky Pepíno Vaněk.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. V pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad tropických 30 stupňů. Tropické počasí má být i dneska. Místy naměříme až 32 stupňů ve stínu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Léto je obdobím dovolených. Zatímco lidé řeší kufry nebo letenky, často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu během své nepřítomnosti. Na co si dát pozor, říká ze společnosti Kalkulátor.cz Martin Týnl.
1: Jednou z nejčastějších letních chyb jsou otevřená okna nebo ventilačky. Podobně rizikové je také veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase. Pro zloděje je to jasný signál, že byt je prázdný. Rizikem bývá i schovávání klíčů na tradičních místech, například pod rohožkou. Překvapivě nejdražší letní škody, často z nesouvisející krádežemi, ale s únikem vody. Právě proto odborníci doporučují uzavřít hlavní přívod vody.
0: Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku. Mimo vloupání přibývají škody způsobené nejen vodou, ale i technickými závadami. Pojďme na tenis. Karolína Muchová porazila na French Open Anastázii Zacharovovou z Ruska a postoupila do druhého kola. Neuspěl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Španělovi Pablu Careňovi. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník a teď už jedeme dál. Tady je Hanička Zagorová. Je naprosto nezbytné.

0: Co Čech? To rekord.
1: Posloucháte Český Blaník 9 hodin a 12 minut a to je ta správná chvíle, abych si na pomoc přizvala Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno nám přináší další blanický rekord, tak Pepíno, je to tvoje.
2: Rádio Blaník stálo co by mediální partner i u zápisu nejvýše položená obec. Tou obcí je obec Kvilda, která se nachází v nadmořské výšce 1064 metrů nad mořem. Nikde žádná výše položená obec není a my jsme rádi, že jsme Kvildu mohli zapsat do České knihy rekordů a že Rádio Blaník bylo u toho.
1: A my jsme rádi, Pepíno, že si nám to připomněl. Tak díky moc, těšíme se zase na zítřejší kousek. Do té doby tu odehrajeme ale spoustu českých písniček a tu a tam i slovenskou. Za chvíli Michal Hrůza, Jožoráš a nebo Dalibor Janda.
0: Co Čech? To rekordman. Na Českém Blaníku.

0: Velryba a s ní Michal Hruza na Českém Blaníku. 9 hodin a 23 minut je právě teď a dnes máme 26. května. Co se v minulosti stalo významného nebo kdo dnes slaví, to vám prozradím už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
8: Koncert pro všechny bezvalidi.
9: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
10: Těší se na vás i Petr Kolář.
11: Vladní si zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaníci, přijďte, já se na vás potěším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
12: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník. Český
3: Blaník. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Lenka Filipová, snad vím, co se má na českém Vlaníku, a já tedy taky doufám, že vím, co se má. Koukám se do kalendáře, dnes máme 26. května. A tak se koukám, co se také stalo v minulosti. Pojďme si říct, že dneska mimo jiné slaví svátek všichni Filipové, takže pokud nějakého Filipa znáte, třeba u nás mu můžete nechat zahrát písničku na přání. Kdo dnes ale také slaví, tak to je americký zpěvák Lenny Kravitz. Je mu 62. Stejně tak český herec Martin Zounar má dnes narozeniny. Je mu 59 let. A popřát bychom mohli i Magdaleně Kožené, tedy české mezzosopranistce. Ta se narodila roku 1973. Český herec a syn Miroslava Donutila, Martin Donutil, tak ten má dnes půlku latiny, je mu 35. Pokud i vy slavíte, tak jak už jsem říkala o tom Filipovi, tak i vy si můžete nechat zahrát písničku na přání. Už brzy vám prozradím, jak na to. Do té doby si se mnou užijte třeba Anetu Langerovou, Václava Neckáře a nebo skupinu Jelen.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
2: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a Královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, sestak nám.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Žentour a Proklínám na Českém Blaníku. Právě teď nám odbyla 10. hodina a po ní si dáme další české písničky, třeba jednu od Michala Šindeláře.
1: Noc hořeli, padali hvězdy.
0: Bude tu i Michal David. Napovídej.
2: Napovídej, jak ho vás.
0: A těšit se můžete i na kapelu Olympic. Bonsoir, mademoiselle Paris.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat na to, jaké počasí nás čeká. Dnes to bude až 32 stupňů Celsia. Nezapomínejte na pitný režim a také pokud nemusíte, nesportujte nebo se nenamáhejte, protože dneska bude skutečně pořádné vedro. Večer se nám ochladí a očekává se, že teploty klesnou někam mezi 16 až 11 stupňů Celsia. Zítra ale rtuť teploměru opět vystřelí poměrně vysoko. Až pozítří meteorologové slibují lehké ochlazení. O víkend se nám ale zase znovu oteplí. Za chvíli už tu bude taky kolega Radek, který nám přinese aktuální novinky z hokeje a do té doby české písničky a nebo zprávy na Českém Blaníku.
4: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko.

0: Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Nanoplasty narušují přirozenou ochranou vrstvu plic, zjistili to vědci z Akademie věd. Hodně nanoplastů vzniká v našich domácích podmínkách, jak popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
1: Nanoplasty vznikají v podstatě v domácím prostředí, z různých plastových prostředků, které máme třeba v bytě, koberce, oblečení. Jakékoliv narušení té složky na plicních sklípkách ovlivňuje její mechanické vlastnosti, takže v podstatě co se tam děje, když dýcháme.
0: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Kromě plic se nám totiž dostávají taky do očí. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová, před námi další české písničky a začínáme skutečně stylově. Karel Štědrý, Josef Zíma a Milenci v Texaskách na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.
5: Chodili

0: Tak to byl Michal Šindelář. Hořely, padaly hvězdy na českém Blaníku. Hvězdy nám tu budou zpívat dál, nebudou padat, ale ještě předtím, než si dáme další várku českých písniček, pojďme se chvilku věnovat sportu. A na to tady mám pomocníka Radka. Tak Radku, pověs nám zase, co nového v hokeji.
1: Přejeme krásný den. Naši hokejisté proti Norsku zcela vyhořeli. Se Severany prohráli 1-4 a ve čtvrtfinále s největší pravděpodobností bude čekat jeden z těžších soupeřů, jakými jsou ve vedlejší skupině Finsko nebo Švýcarsko. Svěřenci Radima Rulíka předvedli bezkrevný výkon, dohromady vystřelili pouze 18krát na bránu a s talentovaným soupeřem zcela po zásluze prohráli. Jediným českým střelcem se stal Jaroslav Chmelař. Češi tak s Norskem prohráli opět po dlouhých 16 letech. Když však na tohoto soupeře nestačili naposledy, sáhli na celém turnaji nakonec po zlatých medailích. Na český tým čeká v samotném závěru skupiny ještě jeden duel s jistým vítězem této části turnaje z Kanady. Češi mohou teoreticky ještě zaútočit i na druhé místo, to by však potřebovali Kanadu porazit a zároveň doufat, že Norové ztratí v poledním severském derby s Dánskem. O přímý postup do čtvrtfinále si to rozdají Slováci se Švédy. Našim sousedům přitom stačí v utkání uhrát remízu po 60 minutách. Ve vedlejší skupině si pak zahrají o postup taktéž v přímém duelu Američané s Rakušany. Tolik hokejový speciál, loučí se Radek Barkman.
0: Radku, díky moc, máme v tom hezký přehled, dělala jsem si poznámky, no a teď nezbývá nic jiného než fandit a dát si k tomu nějaké pěkné české písničky. Tak já doufám, že do toho jdete se mnou. Michal David, za chvíli taky Brontosauři, ale ještě předtím Lucka Vondráčková v Šíleném kolotoči na českém Blaníku. Já vám přeju pohodové úterní dopoledne. Zůstávejte s námi.

0: taky už se tak těšíte, až nám Michal David zaspívá naživo 30. května. Už jenom čtyři dny zbývají do toho velkého dne, do Blanického konopiště, do oslavy blanických narozenin, kde kromě Michala Davida vystoupí ještě 9 dalších interpretů. A já můžu prozradit, napovím tedy, že i dnes budeme hrát o 2 vstupenky. Tak poslouchejte Český Blaník opravdu bedlivě, ať vám to neunikne.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
8: Počkej, v čí pr...
7: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
8: To zní hustě. Kde to je?
9: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Kapela No Name lekná. Jestli pak zazní tahle písnička už za 4 dny na Konopišti, kde taky No Name vystoupí. Nechme se překvapit. Co je ale jisté, je, že se nám blíží doba, kdy někdo z vás se stane dramaturgem, hudebním dramaturgem Českého Blaníku a vybere písničku. Pojďte na to. Vemte do ruky telefon a napište na 720 83 63 07, kterou byste si přáli, anebo která udělá radost někomu, koho máte rádi. Takovou malou nápovědu budiš, že dneska slaví svátek všichni Filipové, tak třeba můžete nechat zahrát Filipovi. 720 83 63 07, to je číslo sem k nám do studia. Můžete psát klasické textovky a nebo pokud máte WhatsAppovou aplikaci, můžete využít i hlasové zprávy. Tak já se moc těším na váš výběr. Písnička na přání tu bude zhruba za nějakou půl hodinku a do té doby další české písničky, které máte rádi. Jiří Schellinger, Hanka Zagorová a nebo kapela Krištof a Jarek Nohavica.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
11: Více na prodejny Zeman.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Český Blaník.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat vás.

0: vám krásné dopoledne, tohle je Iveta Bartošová. Karel Gott nesmí se stát na Českém Blaníku. Co se ale musí stát v příští hodině, tak to je písnička na vaše přání, to je jisté. Už brzy si ji budeme hrát, vy píšete na 728 36 3 07 a nebo taky můžete nahrávat hlasové zprávy. To už nechám na vás. No a co si budeme hrát kromě té vaší? Tak třeba kapelu Miraj a Anděla. Kdybych já ho viděl. Budeme tu mít i Marušku Rotrovou. A nebo Marka Ztraceného, Zastav mě. Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě. Tak to byla malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 11. a 12.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude až 32 stupňů Celsia, tak s tím počítejte a málo se oblékněte a hodně pijte. Tak to jsou zásadní rady, které si myslím, že vám ulehčí dnešní den, také byste měli omezit fyzickou námahu. Pokud vyrážíte do vyšších poloh, tak i tam bude teplo. Na horách naměříme 23 stupňů Celsia. Večer se nám ochladí na 16 až 11 stupňů, ale zítra opět rtuť teploměru vystřelí. Očekávejte, že bude jenom o něco málo chladněji než dnes. Na většině území naměříme 26 až 31 stupňů Celsia. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se i...

0: části Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích. Veřejné služby podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. Cestující v Praze musí od června počítat se změnami na Masarykově nádraží. Kvůli pokračující modernizaci tam vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou dočasně přestanou jezdit. Podrobnosti doplní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu.
1: Většina změn ale bude platit i po velkou část příštího roku. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: 11 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová, teď už taky Michal Tučný. Tak počasí tomu napovídá, stejně tak jako my, tak i všichni jsou už v Mexiku.

0: Na českém Blaníku Buty. Duj, duj, duj. A teď už písnička na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: O tu si píšete na 720836307. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Rybiček 48. Já dneska slavím. Pro všechny Filipy, hlavně pro bývalého kolegu Filipa. Snad to uslyší, píše Jirka. Tak Jirko, já pevně věřím a doufám, že uslyší, protože Rybičky 48 ve spolupráci se skupinou Holky a Já dneska slavím, jsou tu.
2: Písnička na přání.
1: Na českém Blaníku.

0: To byla Marie Rotrová a Kuň Bílý na Českém Blaníku. 11 hodin, 27 minut k tomu a my pokračujeme dál. Už za chviličku Anna K., Marek Ztracený, Turbo, Petra Černocká, zkrátka české písničky, které máte rádi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Anaka, chvíli nad vodou na Českém Blaníku. 11:45 je aktuální čas. No a já bych vás ráda pozvala na naše sociální sítě. Jestli jste ještě nekoukali na náš Instagram a Facebook, tak to dožeňte, protože je tam spoustu zase nových zajímavých věcí. Věnujeme se tam naší oblíbené Heleně Vondráčkové. Taky se můžete podívat, jak jsme si pohráli s Olgou Lounovou, anebo co si můžete koupit na našem e-shopu. Stejně tak společně cestujeme po mapě a také se věnujeme pejskům, konkrétně kolega Martin Císař. Ten se jim věnuje a má pro vás velice zajímavé informace. No a pokud byste neměli Instagram, určitě se podívejte na Facebook, protože tentýž obsah najdete i tam. Český Blaník, takhle nás najdete. No a určitě přispívejte, komentujte, posílejte srdíčka, zkrátka cokoliv máte na srdci, jsme za všechno rádi. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Věra Špinarová, Petr Novák a nebo Kabáti na Českém Blaníku.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
9: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
10: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom a Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla úžasná Věra Špinarová, tak já ti mávám na Českém Blaníku. Odmávali jsme dopoledne, je tu pravé poledne a co nás čeká po něm? Třeba Šárka Resková, Borůvková. Dáme si i Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jí, co napad.
0: A těšit se můžete i na božského Karla. Kávu si osladím.
2: Kávu si osladím o trochu víc, svý benžo naladím.
0: A to rozhodně není všechno. Poslouchejte Český Blaník, protože už za chvíli pokračujeme.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud se nacházíte venku, tak už to asi víte, je tam pořádný pařák. Dnes naměříme až 32 stupňů Celsia. V noci se nám sice trošku ochladí, 16 až 11 stupňů, ale zítra opět vyšplhá rtuť teploměru vysoko, až k 31 stupňům. Až ve čtvrtek bychom se měli dočkat lehkého ochlazení, ale na víkend bude zase teplo. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. A to kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Senát si dnes v podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Na shromáždění promluví i prezident Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu. Středočeští hygienici začali s testováním vody v přírodních koupalištích. Na většině míst je výborná, včetně nejnavštěvovanějších lokalit, jako jsou vodní nádrže Slapy a Orlík, kde je mírně znečištěná, říká mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
1: Pouze v Písníku Bakov nad Jezerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě.
0: Kontroly vody začínají i v ostatních krajích. Do French Open dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou na pařížském Grand Slamu Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Průvirtová a Vít Kopřiva. Tak držíme palce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 5 minut po 12. hodině je s vámi Veronika Rážová a před námi Jelen, Šárka Resková a nebo Michal Prokopa, Framus Five. Bitva o Karlův most na Českém Blaníku.
5: Mám vlasy dlouhý do půl pasu,

Kapela Jelen, všude zdejší na Českém Blaníku, krátce po čtvrt na jednu. Pokud máte dobré srdce a chtěli byste udělat něco hezkého, tak 30. května máte možnost vyrazit na Sněžku. Nejen tak se projít, ale jít tam pro Josívka. Ano, letošní tváří, tedy charitativní tváří pro tento ročník se stal 4letý Josífek Šidlák. Cílem této akce je zakoupení sportovní protézy, která právě tomuhle malému chlapečkovi umožní aktivně sportovat a hrát jeho milovaný fotbal. Peníze, které se vyberou, jako vždy pomohou, ale také desítkám dalších handicapovaných dětí. Pokud byste chtěli vyrazit, tak prozradím, že akce se zahajuje v 8.30 na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou a slavnostního zahájení se ujme herec Saša Rašilov. Slavnostní vyhlášení, tedy výsledky, jak to všechno dopadlo, tak to bude v 15 hodin a vy se můžete těšit taky na tradiční Handicap Fest, kde mimo jiné vystoupí třeba zpěvačka Debbie, kapela Konec konců a Loco Loco. Takže nejenom, že uděláte něco dobrého pro své tělo, nejenom, že pomůžete Josívkovi a dalším dětem, ale navíc se můžete i dobře bavit. Tak já si myslím, že to za to stojí, co říkáte. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Evu Farnou, bude tu i Václav Neckář, anebo Jiří Zmožek. Už mi lásko není 20 let na Českém Blaníku.

0: Eva Farná, už brzy jí čekají hned 3 koncerty v Edenu. Tak co, chystáte se? A chystáte se na Konopiště 30. května, tedy už jenom, dá se říct, skoro 3,5 dne nás dělí od toho úžasného okamžiku, kdy v areálu Konopiště zaspívají No Name, Petr Kolář, Jakub Smolík, Olga Lounová, Blanická kapela, taky Helena Vondráčková, Dalibor Janda, Lucka Bílá, Jiří Korn a Michal David. Pokud u toho budete, tak se na vás moc těšíme, že se tam potkáme, že si to užijeme všichni společně. A pokud třeba teprve plánujete cestu a ty organizační věci, pak doporučím, mrkněte se na radioblaník.cz. Tam se dozvíte všechno, včetně toho, co byste sebou mít neměli, ale také co sebou mít musíte. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Karel Gott, Leona Machálková a nebo Pavel Bobek.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
10: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
9: na akci Letňany nejen dětem.
10: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
9: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
10: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
9: tombolu z dárky
10: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
9: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
10: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: Posloucháte Český Blaník, za chviličku bude 12:45 a já už tu mám Michala Krusberského. Ahoj.
1: Spocený, ale jsem tady.
0: Tak jak tam je venku, povídej, přeháněj.
1: No, pažák, je to pažák.
0: A bude hůř, bude hůř. Meteorologové slibují, že skutečně teploty takhle vysoko ještě pár dní se trvají, i když ve čtvrtek se na chvilinku trošku ochladí.
1: A pořádné dusno bude v našem vysílání i v té příští hodince.
0: Je to tak. Já si myslím, že máš rozhodně co nabídnout. Můžete se těšit hlavně na další dvě stupenky.
1: No právě, takže bude bitva, bude boj, ano, a já jsem zvědavý, kdo to tentokrát získá.
0: Tak držíme palce, no a do té doby si dáme další české písničky, jak jinak. Třeba kapela Kryštof a nebo Petr Kolář na Českém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
8: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
9: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Trojice Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfalt, nic jí neschází. Já doufám, že vám také ne, a pokud vám schází jenom české písničky, tak v tom rozhodně můžu sloužit. Už po 13. si dáme Divokého byla a Znamení. Dorazí také Lenka Filipová a Leny, Samotní nejsme nic. A do vašich uší zamíří i Michal David. Budou i další české písničky, které prostě máte rádi.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší středeční den bude jasný až polojasný, čili hodně podobně jako dnes, ale od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech, tam se místy už mohou vytvořit přehánky nebo snad i bouřky. Teploty 26 až 31 v průměru, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů a na severu Čech kolem 24. Na horách pak 20, ale na Šumavě až 24. Tolik počasí a Kuba Bělek je tady ještě s dalšími zprávami.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Podle posledních dat nabídly čtyřleté a kratší obory pro druhé kolo bezmála 25 tisíc míst. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Potvrzuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
11: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
10: Populární jsou taky ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají třeba Kanárské ostrovy. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu. Čeká je souboj s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Přátelé, doplňujte tekutiny, teploty stoupají vzhůru a za chvíli se taky podíváme na ukázku dnešní hvězdy Konopiště. Teď ale Maruška Rotrová.
12: Ne.

tou cest, které zná. Tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

a já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: klidnému trávení úterního oběda jsme vám teď na Českém Blaníku nabídli Valdemara Matušku. Vítr to ví.
1: Hvězdy konopiště na Českém Blaníku.
0: Co ovšem nevíme, to je jméno dalšího interpreta, který se skrývá v naší hudební ukázce a díky kterému můžete už v sobotu vyrazit na konopiště úplně zadarmo. Takže přátelé, pokud byste chtěli teď dva lístky, rozhodně si dejte rádia pořádně na hlas, připravte si mobily, abyste nám co nejrychleji do SMSky mohli poslat jméno interpreta, kterého za okamžik pustím. A nemusíte jenom do SMSky, můžete i přes WhatsApp nám napsat na číslo 720 836 307. Doufám, že máte poznačeno, zapsáno, protože tady je další hvězda konopiště. Tak myslím, že úplně snadná záležitost, tady se nedá absolutně udělat chyba, takže pokud chcete na konopiště zadarmo, posílejte SMSku a za chvíli uvidíme, kdo se tam vydá s vás, posluchačů, zadarmo. Teď Lenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic.
1: Hvězdy konopiště. Na Českém.

0: Kapela z Valmezu, Mňáka až Dorp, nejlíp jim bylo. A já bych řekl, že nejlíp by nám bylo, přátelé, dneska, kdybychom měli dovolenou a mohli ležet někde u vody, víte. Ale to není tak reálné, tak vám aspoň budu do práce i do auta posílat další české písničky, abychom vám ten sluneční den aspoň trošku zase zpříjemnili. Za chvíli Tomáš Klus, Michal David, anebo taky Hana Hegerová, Lásko prokletá. Tu si dáme ze všeho nejdřív.
1: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, se vztah nám.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Se špenátem.
5: Se zelím.
4: Se špenátem.
5: Se zelím.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
4: Více na prodejny Zeman.cz.
7: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
13: Rádio Český Blaník.

Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, písem ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá...

i když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokryta, lásko prokryta, lásko prokryta.

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odra za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko, prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko.

0: Tak tahle písnička se nám stoprocentně hodí do toho počasí, které máme venku. Kamélie, cukr, káva, limonáda. Ale já bych raději doporučoval tu limonádu a oranžádu. Že jo, ať neochuzujeme tělo o další vodu.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém rani.
0: Možná jste před pár minutami byli ještě na obědě, nebo jste řídili a nemohli jste mít po ruce telefony, takže ještě jednou připomínám dnešní hudební ukázku s Hvězdou konopiště, která vám přinese dva lístky na vyprodané konopiště na naše velké 27. narozeniny za účasti skvělých hvězd. A nemusíte to mít jenom pro sebe, můžete to nadělit vašim známým, se kterými chcete na konopiště vyrazit. Může to být samozřejmě pro vaše sousedy, které chcete odměnit za to, že vám třeba hlídali byt. Může to být pro někoho, kdo má narozeniny v brzké době. Takže, přátelé, konopiště už tenhle víkend a já tady mám dva lístky. Takže, tady je hudební ukázka. Pokud poznáte interpreta, který se v ní skrývá, okamžitě nám pište na číslo 720 836307, napište nám tam jméno toho interpreta a taky vaše jméno, ať víme, kdo volá nebo kdo píše. A tady už to pouštím. Ukázka velmi jednoduchá, takže kdo bude nejrychlejší, ten má dva lupeny úplně zdarma.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém blaníku.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
5: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
4: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Český Blaník.
13: Příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Honza Nedvěd se svojí krajinou nám zpříjemnil úterní odpoledne. Teď už je tady 14. hodina a po 14. prolistujeme fotky s kapelou Slza. Taky bude mýdlový princ Vaška Neckáře. A nebo Karel Gott a Trezor. I dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
1: Půjčovna a Service Call.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší den bude jasný až polojasný, od severu přechodně oblačno a na východě Moravy a Slezská také na jihu Čech. Tam se už budou výjimečně tvořit také malé bouřky nebo přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude ještě teplej, tam naměříme dokonce až 33 a na severu Čech kolem 24. Na horách okolo 20 až 24 stupňů. Počasí na zítřejší den za námi a teď Kuba Bělak a aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 000 000 uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady u voleb, uživatelé ale měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastovému občanskému průkazu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1 000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl minister zdravotnictví Vojtěch. Milovická rezervace slaví úspěch. Stala se součástí programu Evropské konference ekosystémových služeb. V rezervaci žijí velcí kopytníci, kteří jsou velmi důležití, jak říká ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.
10: Velcí kopytníci pomáhají s obnovou biologické rozmanitosti a jsou klíčovým činitelem v adaptaci krajiny na změny klimatu a ukládání uhlíku. Kromě toho velcí kopytníci pomáhají s obnovou půdy a jsou důležitou prevencí proti požárům v přírodě.
9: Velcí kopytníci navíc výrazně snižují výskyt nebezpečných klíšťat v krajině. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin. Tak to už je.

0: tolik vašegneckář a mýdlový princ a my jdeme zjistit, kdo si dneska vyhrál lístky na Konopiště.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlaní.
0: Krátká hudební ukázka zazněla v minulé hodině rovnou dvakrát a nejrychleji se nám dovolal kdopak.
3: Ano, prosím, dobrý den.
0: Hezký den, tady je Michal Český Blaník, kdopak je tam.
3: Dobrý den, tady Vašek, dobrý den.
0: Vašku, tak vy jste byl velmi rychlý, poslal jste nám SMSku se správnou odpovědí a my dneska taktéž samozřejmě hledáme hvězdu Konopiště, tak kdo se tam dneska skrýval?
3: Mám takový pocit a vím to, že to byl Michal David.
0: A je to velmi správně, takže wow, já vám gratuluju, dva lístky jsou vaše.
3: Wow, tak to mám radost. Wow, tak to jste mě moc potěšili. Tak to je super, to no, se těším.
0: Tak to je fajn, že to dostal
3: to
0: někdo, kdo má velkou radost.
3: To
0: každopádně, chtěl jsem se zeptat, už jste někdy byl na Konopišti?
3: Ne, nebyl, plánovu to asi dva roky a teď jsem tam chtěl si i koupit stupenky a vyšlo to takhle, takže já jsem úplně v sedmém nebi.
0: No
3: fakt
0: paráda.
3: Super. Fakt super, díky Rádiu Blaník, fakt díky. Jako.
0: Máte dva lístky, koho vezmete sebou?
3: Super. No, ženu vezmu určitě sebou. Milovanou ženu, s kterou jsme asi 34, 33 let.
0: No, panečku, tak to bude...
3: A jsem zamilovaný.
0: To bude hezký dáreček pro manželku.
3: To bude super, to bude super. To jste mi udělali velikou radost.
0: Jo, bude to super v sobotu, rozhodně se těšíme všichni a pokud byste chtěli lístky pro vás nebo pro někoho, tak samozřejmě dejte vědět zase zítra, kdy budeme hledat další hvězdu Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště.
1: Na České.

0: Karel Gott a písnička z roku 1965 a samozřejmě jeho Trezor. Za chvíli už si dáme Miraj, písničku Volám, a zpěvák Miraj Navrátil oznámil na sociálních sítích, že už jsou rodina s partnerkou Sárou Slezákovou. Narodil se jim totiž syn, dostal jméno Jonatán, a sice to nebylo úplně bez komplikací, byly tam nějaké zádrhele během porodu, ale už jsou v pořádku a my mu samozřejmě přejeme tomu malému, ať je šťastný, zdravý a ať je kluk jako buk. Za chvíli nejenom Miraj, ale i Helena Vondráčková a Hanka Zagorová. Dáme si Stroj létací.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Jožoráš, kapela Elán a sestrička s Kramárou. No už se nám pomaličku blíží jejich pražský koncert 9. června v O2 aréně, který má být zároveň i ten poslední. Tak uvidíme, jestli to nakonec dodrží.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A teď už zase míříme za dalším domácím rekordem, který i dneska představí Pepíno Vaněk a opět bude tak trošku společný s Rádiem Blaník.
2: Rádio Blaník stálo co by mediální partner i u zápisu Nejvýše položená obec. Tou obcí je obec Kvilda, která se nachází v nadmořské výšce 1064 metrů nad mořem. Nikde žádná výše položená obec není a my jsme rádi, že jsme Kvildu mohli zapsat do České knihy rekordů a že Rádio Blaník bylo u toho.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
11: Počkej, v čí pr...
10: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
11: To zní hustě. Kde to je?
12: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
15: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: Skvělá pohoda před 15. na českém Blaníku má daleka, to byl Michal Penk a po 15. se trošku schladíme s Jaroslavem Uhlířem, bude severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: Naopak nás čeká jedna letní Ilony Čákové. A taky zazní zvony Marty Kubišové. A budou i další české písničky, které máte rádi. Už za malý okamžik.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Mironet, nová dvojka až pro ku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: I ten zítřejší středeční den bude hodně podobný tomu dnešnímu, čili čekáme jasno či polojasno, jen od severu přechodně oblačno a na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se mohou vyskytnout přehánky. Malá pravděpodobnost je tady i bouřek. Teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 33 a na severu Čech kolem 24. Na horách se rtuť teploměru dostane k 20 až 24 stupňům. Tolik počasí a s čerstvými zprávami už je tady Monika Holubová.
10: Zprávy na českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dominik Ferry jde na svobodu. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl jeho žádosti a podmíněně ho propustil z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle kterého mají ženy strach a obavy. Podle psycholožky je Ferryho osobnost vyrovnaná a další pobyt za mřížemi nedoporučila. Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů v Chebu. Objevily se na výloze Svazu Němců a pachateli za to hrozí až 3letý trest. Policie pracuje s kamerovými záznamy, ale také hledá svědky incidentu. K němu došlo minulý týden v noci na středu. Chebská radnice incident odsoudila. Příčinu úmrtí 20-letého mladíka v Táboře má objasnit nařízená pitva. Podle záchranné služby zemřel včera ráno u střední školy ze zatím nezjištěných příčin, kdy skolaboval. Další informace zatím nebude policie poskytovat. Mladík zemřel před školou, kterou studoval. Ve Starém Bohumíně se objevil vzácný orel křiklavý. Jde o dravce, který je v Česku chráněný a patří mezi kriticky ohrožené. Orle teď nutné nerušit a nepřibližovat se k němu. Víc podrobností přidává mluvčí města Jana Končítková.
12: Pohyb orla křiklavého ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se zde dravec usadil nebo dokonce hnízdil. Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním.
11: Pro ornitologii je to ale cenná událost. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli dokonce 3 písničky se stejným tématem, čili 3 ve 3. Do té doby vám Michal Krusberský přeje krásné odpoledne a tady je Jaroslav Uhlíř.
13: Zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý

0: Jeden tón a taky Karel Zich na Českém Blaníku. Mimochodem, nevím, jestli to víte, ale byl spřízněn se šlechtickým rodem do Halštic do Halic, protože jeho sestra Marie se do téhleté rodiny provdala. To jenom tak na okraj a teď už si dáme...
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Teď už si dáme 3 písničky se stejným tématem. A dneska jsme vybrali něco speciálního, protože spousta herců se čas od času objeví i za mikrofonem, aby si zaspívala, ať už v rámci nějakého pořadu, anebo k nějakou písničku naspívala k filmu a podobně. Tak my jsme dneska vybírali právě duety se známými herci. Koho tady mám? Zdeňka Lorencová, Honza Přeučil, Proč žiješ rád? Dáme si i seriálovou písničku o Terezi Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. A taky bude Marie Rotrová a Jirka Bartoška, Klíč pro štěstí. Ten tady prostě musí taky zasnit, že jo? Tak pojďme si je dát a já vám přeju krásný poslech, takhle 15 minut po 15.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létanice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomněl?

0: Klíč pro štěstí. I tahle písnička dneska musela zaznít v rámci 3 ve 3, protože jsme si hráli duety s herci a s herečkami. Tak, Maria Rotrová, Jirka Bartoška za námi. Před námi třeba Michal David, který dneska přinesl dva lístky na konopiště Vaškovi. A za chvilku bude taky Marta Kubišová a nebo Meky Žbírka. Jo, a zdravím všechny Filipy, kteří dneska mají svátek. Pánové, užijte si den, dejte si něco dobrého. My vám posíláme české hezké písničky.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
11: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
1: Český Blaník.

0: Vzpomínka na Mackyho Žbirku. Teď i s písničkou Možno se ti zdá. 15 minut před 16 hodinou. Přátelé, my jdeme do Plzně. Tamní divadlo Alfa totiž připravilo pro úplně nejmenší diváky představení, dokonce pro dvouleté děti. A podrobnosti nám teď prozradí dramaturgyně Petra Kosová.
1: Pro ty nejmenší děti to chce opravdu oslovit i specialistu na tuhle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustálé a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu, budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: Musím prozradit, že slavnostní premiéra tohoto představení pro děti se koná už v pátek, tak držíme palce, ať udržíte pozornost těch nejmenších a ať má představení úspěch. A teď už zase budeme hrát, dáme si Činasky anebo kapelu Jelen někde kolem za malý okamžik.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
5: Více na prodejny Zeman.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Pika, pika!
14: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v první patře OC Letňany.
15: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
16: Rádio Český Blaník.
17: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ano, písnička Vzpomínám od Věrky Špinarové a my za chvíli budeme opět vzpomínat třeba na Ivetu Bartošovou. Taky bude Karel Gott, Lásko má. No, a taky si pustíme Dalibora Jandu. Hráli jsme Kličkovanou. I po 16. budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Venku máme další letní den a zítra bude hodně podobně. Čekáme opět jasno až polojasno, i když od severu přechodně i oblačno. A na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy vyskytnou přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů v průměru. Na jižní Moravě bude tepleji, tam bude až 33 a na severu Čech naopak jen 24 stupňů. Na horách tam se rtuť zastaví na 20 až 24 stupňů. A teď už Monika Holubová se mnou ve studiu a to znamená, že si dáme aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bývalý poslanec Dominik Feri už opustil teplickou věznici. Okresní soud ho dnes podmíněně propustil. Za znásilnění se odpykal asi 2/3 tříletého trestu. Podle psycholožky je jeho osobnost vyrovnaná. Feri ve věznici uklízel kanceláře, měl několik pochval. Žádný kázeňský prohřešek a pracoval nad rámec svých povinností. Cenový strop na pohonné hmoty opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku zítra oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44 korun a 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvíc za 41 korun a 43 haléřů, což je o 29 haléřů méně než dnes. Správa železnic zahájila stavbu trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Půjde o dvojkolejnou elektrizovanou trať. Práce začaly v Hostivici u Prahy. Hotovo by mělo být v roce 2029 a součástí modernizace bude obnova několika železničních stanic, včetně Hostivické. Slona, který ve Zlínské zoo usmrtil slonici, čeká stěhování. Kam to bude, to teprve musí rozhodnout evropský koordinátor. A co teď bude se sloním samcem Jackem, říká ředitel zahrady Roman Horský.
8: Jack je oddělený, bude oddělený i po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat ten osud toho Jacka s TAGem, tedy Advisor Group, což je taková komise asi 25 lidí, odborníků na slony.
7: Vyšlo také najevo, že měl sloní samec Jack problémy už v minulosti a byl pro samice nebezpečný. Proč se tak stalo i ve Zlíně, musí vyzkoumat odborníci. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 16. hodině, pokud už máte po práci, tak rychle domů, dát si něco chlazeného, něco dobrého, anebo utíkat rovnou k vodě. My vám za chvíli nabídneme písničku dnešního dne a do té doby taky Pokáč, Karel Gott, anebo teď hned i Iveta Bartošová. Michal Krusberský je s vámi, tak vás zdravím a teď rozhodně hraju.

0: Radio Český Blaník.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Mr. Karel Gott a Lásko má 13 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Už za chvíli si zahrajeme Žlutého psa a písničku Modrá, což je písnička, o které se říká, že ji Ondřej Hejma napsal pro Občanskou demokratickou stranu. No, ona je to i není pravda. Pravdou je, že ho prý v roce 97 naštval takzvaný sarajevský atentát na Václava Klause. A tak se rozhodl, že napíše nějakou optimistickou písničku. A pak po hospodách vyprávěl všem svým kamarádům, že píše hymnu ODS. Ve skutečnosti to ale bylo trošičku jinak. Měl prostě jenom vztek a vyšla mu z toho tahle pohodová Modrá. Inspirací mu byla folková skladba skotského písničkáře Donovena s názvem Colors. V téhle písničce z roku 1965 jsou rovnou tři barvy, žlutá, zelená a modrá. Ondřejovi stačila jenom ta poslední, modrá. A já se nedivím, protože modrá je dobrá, my ji máme i ve svém logu. Zajímavostí taky je, že statisticky je ta modrá nejoblíbenější barva, že jo, na světě. Tak si ji dáme i tu s hudebněnou v podání Žlutého psa. Teď u nás na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Tak Kličkovanou budeme s Daliborem Jandou hrát už za pár dnů v sobotu na Konopišti, kde nám taky vystoupí. Ostatně za chvíli tady máme další účinkující. Bude i Jirka Korna, Helena Vondráčková, já na bráchu Blues. No a kde byste chtěli dorazit na Konopiště, pořád ještě je šance. Sice máme vyprodáno, ale lístky vám budeme rozdávat i zítra úplně zadarmo. Stačí poznat další hvězdu Konopiště. Ale o tom víc později, teď jdeme hrát Krištof, do nebe se propadám za malý okamžik.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
6: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Haló, platící divák, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego, un, dů, tři, kvatro, když

0: Каска родине походу. Сестра Соло. Сите на тоје, на тоје, а. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jásku do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak,

0: Ignáci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte plani peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to.

0: Kapela Elan a taky Lojzo, že mi je lúto. No ale vám nemusí být líto, pokud jste si zatím ještě nesplnili písničkové přání, protože teď je čas pomaličku posílat SMSky anebo nahrávat hlasovky přes WhatsApp, abychom právě vám mohli tu vaši oblíbenou písničku zahrát. Takže neváhejte, přátelé, ať už ležíte někde na dece a chytáte bronz, anebo naopak tvrdě makáte v práci, anebo se paříte za volantem, tak určitě si nechte nějakou vaši oblíbenou zahrát. Stačí nám vaše vzkazy posílat jak v SMSce, tak přes ten WhatsApp na číslo 720 83 6307. V příští hodince hrajeme na přání a teď hraju Láďu Křížka a Krejson. Dáme si vzdálenou.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevyhoď!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Honza Kalousek na Českém Blaníku a hvězdy se mění a nám se tady pořád mění hudební hvězdy. Už za chvíli tady bude třeba Marek Ztracený, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Taky si poslechneme skvělou písničku Nevadí Babiho Daňka.
2: A tehdy po druhé si řekl.
0: A bude i Dan Landa a Touha.
3: Touha je žít, zůstat a ne.
0: A taky další české písničky, které máte rádi i po 17. hodině.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra si nezapomeňte sluneční brýle, bude jasno až polojasno, i když od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech máme výjimečně čekat i přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů v průměru, na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme až 33 a na severu Čech kolem 24. Na horách se potom rtuť teploměru zastaví na 20 až 24 stupňů. Počasí za námi a Monika Holubová ví, co se dál děje zajímavého.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel už má připravenou kompetenční žalobu. Tu by mohl použít v případě, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Doufá, že ji potřeba nebude a zároveň zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Sněmovna dnes bude moci jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení jednacího dne rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmů premiéra Andreje Babiše i budoucností veřejnoprávních médií. Éra levných balíčků z čínských e-shopů je u konce. Zvedne se totiž paušální celní poplatek a objednávky tak vyjdou dráž. Kdy ke změně dojde, říká ekonom Lukáš Kovanda.
12: Ty celní poplatky vstupují v platnost od letošního 1. července. Třeba zboží, které nyní stojí 100 korun, tak když připočteme daň z přidané hodnoty, tak může stát kvůli celnímu poplatku a nejen jemu 300-400 korun.
11: Cílem tohoto nového pravidla je chránit domácí evropské prodejce před extrémně levnou konkurencí. V kauze pražského autobazaru je přes 200 poškozených. Policie ho aktuálně prověřuje pro podezření z podvodu a z pronevěry. Serveru Odkryto.cz to řekl mluvčí pražské policie. Už dříve policisté na síti X uvedli, že škody předběžně vyčíslili na několik desítek milionů. Případ prověřují od konce dubna, kdy v autobazaru v Hostivaři zajistili desítky aut. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, za chvíli vám budeme hrát na přání, ale teď je tady Marek Ztracený a Michal vás zdraví.
1: Asi jsem si všel...

0: zase bude líp.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Metronom na Českém Blaníku a písnička 107krát doznívá skoro už 14 minut po 17. hodině.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, zahrajte mi prosím písničku Kanagon od Petra Jandy a kapely Olympic. Poslouchám vás 7 dnů v týdnu od samého začátku. Napsal Jarda z Kladna, my moc děkujeme za tak věrného fanouška a rozhodně Olympiky posíláme a přejeme bezva odpoledne a také večer ten dnešní úterní.
1: Písnička na přání. Na

0: Projektil a Zahrada ticha. My vás taky zdravíme na zahrádky, pokud nás tam posloucháte, a ticho rozhodně v našem vysílání nebude. I dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi, třeba i oslavencům. Koukám, že dneska slaví Martin Zounár, má poslední padesátiny, příští rok už to budou kulatiny. Také česká mezosopranistka Magdalena Kožená má narozeniny, tak přejeme všechno nej, stejně jako Martin Donutil, 35. syn Miroslava Donutila, kterého znáte jako herce v posledních letech velmi často vystupujícího nejenom v domácích seriálech. No, tak oslavencům přejeme krásný úterní den a za chvíli pošleme Činasky, Petra Muka a bude i Jana Kratochvílová. Dáme si písničku Rock a ta bude ze všeho nejdřív.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Rádio Český Blaník.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky těše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

rána. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Tohle byl skvělý darmoděj Jarka Nohavici v 17 hodin a 43 minut tady u nás na Českém Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, Konopiště nás čeká už v sobotu, je vyprodáno, ale my pro vás pár lístků stále ještě máme. Stačí si každý den o ně zahrát. Ano, my vám každý den nabízíme hudební ukázku s další hvězdou Konopiště. Pokud ji poznáte, stačí napsat do SMSky jméno toho interpreta a my vám rovnou voláme. Dneska to byl Vašek, který získal lístky.
3: Dobrý den, tady Vašek, dobrý den.
0: Vašku, tak vy jste byl velmi rychlý, poslal jste nám SMSku se správnou odpovědí. A my dneska taktéž samozřejmě hledáme hvězdu Konopiště, tak kdo se tam dneska skrýval?
3: Mám takový pocit a vím to, že to byl Michal David.
0: A je to velmi správně, takže já vám gratuluju, dva lístky jsou vaše.
3: Tak to mám radost. Wow, tak to jste mě moc potěšili.
0: A potěšíme vás samozřejmě i zítra, tak nezapomeňte poslouchat naše vysílání a v pravý čas napsat
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
5: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů. A odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
4: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
1: Český Blaník.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: 18.00 kapela Miraj a Miraj Navrátil, který se ve 33 letech stal tatínkem. Narodil se mu teď syn Jonatán. Tak gratulujeme ještě jednou a za chvíli hrajeme Krištofy a Srdce být.
2: Můj srdce být, jen pro tebe.
1: Taky bude Hanka Zagorová, Petr Rezek. A sladce nás omámí Helena Vondráčková. A další české písničky, jaké máte rádi, samozřejmě hned po zprávách.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak ještě zítra máme čekat tropy, jasná či polojasná obloha, od severu přechodně oblačno a na východě Moravy a Slezska také v jižních Čechách občasné dešťové přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji, tam naměříme až 33 a na severu Čech naopak chladněji, tam bude do 24. Podobné teploty máme čekat taky na Šumavě a na horách do 20 stupňů. Teď ještě jedny zprávy, které připravila Monika Holubová.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Úřady práce budou zřejmě některé sociální příspěvky vyřizovat ještě 2 roky. Zároveň jim budou vydávat i jejich průkazy ZTP a ZTPP. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce Alešem Juchelkou. Senát zřejmě schválí odklad digitalizace dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. V tomto případě by byla pevně daná částka 15 tisíc měsíčně. Doporučil mu to dnes jeho ústavně právní výbor a shodné stanovisko přijal i výbor pro sociální politiku. Horní parlamentní komora jako celek o předloze rozhodne už zítra. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země, jak potvrzuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
11: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem. Je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
10: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v této oblasti zažívají třeba Kanárské ostrovy. Mistrovství světa ve fotbale vynese 2x víc než olympiáda. Odhaduje to Mezinárodní fotbalová federace FIFA, podle které by to mohlo být až 227 miliard korun. Bylo by to 2x víc než předloňské letní olympijské hry v Paříži a 1000x víc než první mistrovství v roce 1930. Tolik zprávy, hezký večer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
1: Krásný večer vám i teď, 4 minutky po 18. hodině přeje Michal Krosberský. Doufám, že si užíváte tenhle ten sluníčkový čas ve společnosti Českého Blaníku a my dál hrajeme skvělé písničky. Začínáme s Krištofy, tady je Srdce být.

0: už zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
3: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
4: A také v digitální síti DAB.
3: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
4: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
3: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: někdy hledáme signál.
1: Radio Český Blaník.
2: Thank you.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
5: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Na Českém Blaníku.

Lovku žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krát.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: pika pika.
1: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
3: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena

zlomu, prásknout sebou pod smrt na holou zem. Přemýšlet, jak zvástit tomu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit tomu, prozradit, že díky

0: Zvuk má jako hrom, štileček kamenolom. A mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Konopiště 2026.
3: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
2: Buďte u toho s námi.
3: Vstupenky na webu radioblaník.cz.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvonartu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikrát.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

flertu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jak

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český Blaník.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš, každé jinou barvu má.

not study. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství, pak o láskách.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Když jsem byl chlapec malej,

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat. Jednou jsem na dně,

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.